0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Posloucháte Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
6: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
7: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
13: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím, dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bychytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré středeční ráno 7. října. Toto datum nám dá alespoň trochu nahlédnout do života a působení posledního romantika. Kdo jim byl a čím znejišťoval dirigenty, až s ním nechtěli vůbec spolupracovat, se dozvíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme první část Skaramuše, orchestrální svity Daria Mioda. Hrál nám Johannes Ernst solo na saxofon a doprovázel symfonický orchestr berlínského rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Jurovského. Je 7 hodin a připočítejme ještě 4 minuty. Navíc 7. října. A právě v takové datum, alespoň našeho kalendáře, se v roce 1909 narodil poslední romantik klavíru, alespoň tak ho přezdívali. Byl to Šura Čerkaský, americký klavírista, narozený v Oděse, který měl ukrajinský původ, ale naštěstí rodiče s ním včas prchli před komunisty během bolševické revoluce. A tak mu zajistili krásnou kariéru, i když to bylo především jeho talentem. Ale o tom všem víc až trochu později. Teď je zazní hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Zaposloucháme se do třetí věty symfonie číslo 39 S. dur. Hraje Pražský komorní orchestr pod vedením Charlesa Mackerase.

Slyšeli jsme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Pražský komorní orchestr vedený Charlesem Mikerasem dohrál třetí větu symfonie číslo 39 S-dur. Je 7 hodin a 8 minut. Za chvíli od Antonína Dvořáka jeden z jeho slovanských tanců. Z první řady to bude tanec číslo 8 Furiant G-moll v podání České filharmonie. Ale rozezní se až za chvíli. Ještě je tu předpověď počasí pro hlavní město. Prahu dnes ráno a dopoledne čeká polojasno až oblačno, ale odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Odpolední nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 20 stupni Celsia.

Slyšeli jsme tanec číslo 8 z první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Hrála Česká filharmonie pod taktovkou Simona Rettla. Dohrála minutu před čtvrt na 8 a za chvíli se rozeznějí tóny Johna Berryho z filmu Volání divočiny. Předtím je tu ale ještě jiná divočina, a sice na pražských komunikacích, tedy komplikace, které vás čekají, pokud budete projíždět vozem například Plzeňskou ulicí na Praze 5, a to kvůli dvěma dopravním nehodám u čerpací stanice Tomgas ve směru do centra. Další nehoda je hlášena z Opatovské ulice, a to za ulicí Bajkonurská. Nehoda se nevyhla ani D1 mezi Průhonicemi a Prahou u újezdu u Průhonic, a ještě jedna nehoda je hlášena z jižní spojky.

0: Klasik Praha.
1: 30. výročí slaví letos multižánrový podzimní festival Prague Sounds, dříve Struny podzimu. O historii festivalu spojené i s Václavem Havlem a Pražským hradem i o programu letošního ročníku bude v příštím pořadu Hudba v miléniu hovořit ředitel a zakladatel festivalu Marek Vrabec. K poslechu premiéry v úterý 13. října od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Viděl jsi to?
12: A co, jako?
11: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
12: No má bejt.
11: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
12: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
11: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
12: Radši dopij, ať je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
13: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
14: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
16: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
15: Navádění letadel?
16: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
15: Technik ve věži?
16: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
15: Elektrikář?
16: Jo, přesně tak.
15: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
17: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme zpívat Jose Carrerase a Domenica Termacciho, a to v části opery Tosca Giacomo Pucciniho. Hrál orchestr Královské opery Covent Garden pod vedením Sira Coulina Davise. Je 7 hodin 24 minut. Za chvíli uslyšíme jednu ze skladeb Gustava Holsta, čtvrtou část jeho St. Paul's Suite. Předtím si ale připomeneme posledního romantika klavíru, tedy alespoň tak mu říkali. Je to Shura Cherkasky, vynikající americký klasický klavírista, který se narodil 7. října roku 1909 v Oděse. Ano, a proto to neobvyklé jméno pro amerického klavíristu. Původně vlastně to byl Alexandr, ale domácně mu říkali Shura. A tomu zůstalo i v Americe. Shura Cherkasky se narodil v Oděse, tam také chvíli vyrůstal, učila ho na klavír jeho maminka Lidia Cherkaská, ale když došlo na bolševickou revoluci, rodiče před komunisty se svým synkem včas uprchli a našli svůj nový domov v Americe. A tam už Shuru začal učit i Josef Hoffmann.

Doznělo finále, čtvrtá věta St. Paul's Suite Gustava Holsta. Hrál nám orchestr, který možná dobře znáte, Liverpoolská královská filharmonie pod vedením Andrew Menzi. 7 hodin 28 minut a my se opět vracíme k velkému romantiku klavíru, které si toto přezdívku nebo toto pojmenování vysloužil Šura Čerkasský za interpretaci romantiků, kteří vytvářeli spoustu skladeb pro klavír. Všem Šura Čerkasský, ten byl schopen hrát od baroka až po současnou hudbu, jakoukoliv skladbu. Každé se věnoval naplno. Ostatně doporučil mu už jeho profesor na Curtis Institute of Music v Americe, kde studoval Josefa Hoffmana, právě on, aby nejenom koncertoval živě, tedy před publikem a získal tak sebejistotu, ale zároveň, aby cvičil 4 hodiny denně. A to prý Šura Čerkasský dělal po celý svůj život. Chvíli působil v Americe, tam těsně po druhé světové válce hrál třeba z Hollywood Bowl Orchestra, ale v 50. letech se přestěhoval do Spojeného království a ve Velké Británii našel svůj druhý domov. Důležité ale je, jakým způsobem rozvíjel svůj talent, a o tom si povíme za chvíli po jedné nezvyklé skladbě. Sepsal ji africko-britský skladatel Samuel Coleridge Taylor. Zkomponoval 4 charakteristické valčíky a jeden je pojmenován český valčík. Takový nám zahraje Maya Megap a Matthew Shelhorn.

Slyšeli jsme první ze čtyř charakteristických valčíků Samuela Coleridge Taylora, který nám zahrála Maya Megap a Matthew Shelhorn. Pro nás bylo zajímavé, že to byl valčík pojmenovaný jako český valčík. Je 7 hodin a 32 minut a my se ještě jednou vracíme k velkému romantikovi klavíru, který ale, jak víte, byl schopen hrát i jiné žánry než romantické. Šura Čerkasský narodil se 7. října roku 1909, pocházel z Oděsy, proto to zvláštní jméno pro amerického klavíristu a jak jste slyšeli, také vyrůstal ve

0: že to, co bylo domluveno na zkoušce, se opravdu stane i na koncertě. Přesto koncertní kariéra Šudy Čerkasského trvala 70 let, tedy téměř až do jeho smrti v 86. Je to velké jméno klavíru a my si také klavírní hru právě teď připomeneme, a to v jedné moc pěkné skladbě 20. století od Maurice Ravela. Uslyšíme presto třetí část koncertu pro klavír a orchestr G-dur. Solo má Andrew von Oyen, doprovází Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Vioma.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme Presto, třetí část koncertu pro klavír a orchestr G-dur Maurice Ravela. Hrál Andrew von Oyen a také Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Vioma.

Máme 7 hodin 38 minut a za chvíli se rozeznějí tóny Bohuslava Martinů. Uslyšíme třetí část sonatiny pro klarinet a klavír. Solo bude mít Anna Paulová a doprovázet je bude Ivo Kahánek.

Dozněla ukázka z díla Bohuslava Martinů, třetí část sonatiny pro klarinet a klavír nám zahrála Anna Paulová a Ivo Kahánek. A my už budeme mít za 4:45. A to bude čas, ve kterém budou znít tóny Marka Antoina Charpentiera z jeho slavného Tédea de Dur. Zaposloucháme se do 4 částí tohoto díla v podání souboru Le Concert de Nation pod vedením Jordi Savala.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je člen slavné herecké rodiny. Herce Martina Price se zeptám, proč skončil s divadlem a zda je to opravdu na dobro. Budeme si povídat o namlouvání audioknih a o tom, že v případě detektivek nechce dopředu znát, kdo je vrah. A také o motorkách, které jsou jeho koníčkem. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Blask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
4: Divadlo v Dlouhé uvádí
5: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné.
4: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
5: Divadlo v Dlouhé.
6: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
12: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme druhou část koncerta a piu instrumenty D-dur Evariste Felice Dalbaka. Hrál soubor The English Concert pod vedením Harryho Bicketta a dohrál v 7 hodin a 53 minut. Nyní nás čeká ukázka z díla modista Petroviče Musorgského. Z jeho obrázků z výstavy v úpravě pro orchestr uslyšíme 10. část Velkou bránu kyjevskou. Hraje Vídeňská filharmonie pod vedením Gustava Dudamela.

0: Slyšeli jsme ukázku z nejznámějšího díla Modlista Petroviče Musorgského z obrázku z výstavy, ovšem v úpravě pro orchestr. Desátou část Velkou bránu kyjevskou hrála Vídeňská filharmonie. Dirigentem byl Gustavo Dudamel. Za pár vteřin bude 8 hodin, poznáte to podle zpráv, které máme pro vás připraveny, a poté také se budete moci zaposlouchat do pěkných tónů. Za chvíli například rychlé polky s názvem Vpřed, kterou zkomponoval Josef Strauss.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: V Česku za posledních 6 let přibylo lidí, kteří považují Senát za pojistku demokracie. Zároveň ubylo lidí, kteří horní parlamentní komoru za pojistku demokracie nepovažují. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Za důležité považuje senátní volby méně než polovina lidí, komunální 2/3, ukázal také průzkum. První kolo senátních voleb se spolu s komunálními volbami koná 9. a 10. října. Krátkodobé turistické pronájmy se v mnoha evropských městech staly velkým biznesem. Uvedl to včera eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen v úvodu rozpravy s poslanci Evropského parlamentu o aktu o dostupném bydlení. Ten navrhla Evropská komise. Členské země Evropské unie a města, které proti tomuto biznesu, který přispívá ke krizi bydlení, podnikly v minulosti opatření, čelili právním sporům. Nový akt jim podle Jurgensena poskytne právní jistotu. O opatřeních pak ale budou rozhodovat sami dotčené země a města, zdůraznil komisař. Výběr snímků Václava Havla, které pořídili fotoreportéři České tiskové kanceláře, je od včerejšího dne do 7. února příštího roku k vidění v pražské Fragment Gallery. Fotografie zachycují bývalého českého a posledního československého prezidenta v období několika dekád. Národní zpravodajská agentura výstavu připravila ve spolupráci se společností Czech Photo u příležitosti Havlových nedožitých 90. narozenin a 15. výročí jeho úmrtí. Dnes bude nad Českou republikou oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 16. To je ze zpráv v 8 všem. Nyní už poslouchejme rychlou polku Vpřed Josefa Strause.
1: Jsme Klasik Praha.

Orchestr Johanna Strause pod vedením Čeka Rotsteina nám dohrál skladbu Josefa Strause Rychlou polku vpřed v 8 hodin a 5 minut a já vám také přeji, abyste se rychle dostali vpřed, abyste mohli putovat tam, kam potřebujete a pokud jedete vozem, tak pozor na dopravní nehody. Jedna se stala v Opatovské ulici a to za ulicí Bajkonurská ve směru k ulici Výstavní. Jiná nehoda se stala v Poncarově ulici a další je hlášena z Průběžné ulice. Já vám zas hlásím, že nyní se zaposloucháme do hudby, kterou určitě moc dobře znáte, do pěkné skladby Amazing Grace, kterou naspíval Bryn Terwell za doprovodu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK.

0: Dozněla skladba, která se rozeznívá především v čase adventu a vánočním, nicméně nás potěší po celý rok, a to i díky skvělému výkonu Bryna Tervla a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Ten na nahrávce řídil Jiří Bělohlávek. Po Amazing Grace na nás čeká skladba Vojtěcha Jírovce, třetí část jeho koncertu pro klavír a orchestr F-dur. Solo bude mít Julian Treblian a doprovázet bude soubor London Mozart Players pod taktovkou Haurta Krifice. A také na vás čeká v dnešním ranním vysílání soutěž, a to o dvě vstupenky na novou inscenaci Národního divadla, inscenaci opery Claude Debussyho Pelléas a Melisanda. Premiéry tohoto díla jsou v Národním divadle připraveny na 15. a 18. říjen. No a my vás zveme na jednu z prvních repríz 31. října. A díky tomu se tak budete moci zaposlouchat a vidět také mistrovské dílo hudebního symbolismu na prknech Národního divadla. Tajemná žena, osudová láska a příběh, který se vymyká klasickým operním pravidlům. Pelléas a Melisanda je jedinou dokončenou operou Claude Debussyho a dílem, kterým na začátku 20. století výrazně proměnil podobu opery. Na opeře pracoval téměř 10 let a její premiéra v Paříži vzbudila značný rozruch. Dokonce i spolupráce s autorem předlohy, belgickým dramatikem Morisem Metterlinkem. Je to v skutku jedinečné dílo, které je dobré vidět i slyšet, a máte proto příležitost v Národním divadle 31. října díky vstupenkám, které můžete vyhrát. Tak nás poslouchejte dál.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

To byla třetí část koncertu pro klavír a orchestr v Turoji. Vojtěcha Jírovce, slyšeli jsme hrát Juliana Trevliana a doprovázející soubor London Mozart Players. Dirigentem byl Howard Griffiths. 8:45 a přichází hudba filmová, tentokrát od Ennia Morriconeho. Uslyšíme téma z filmu Biorai z roku 1988 a zahradí jej filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Hudebníkem širokého zaměření byl Bedřich Diviš Weber. Kromě skladatelské, pedagogické a organizační činnosti byl také významným hudebním teoretikem. Zabýval se též technickým vývojem hudebních nástrojů a uspořádal historicky první sbírku lidových českých písní. Narodil se před 260 lety 9. října 1766. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Péleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christophe Loy. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Leonarda Bernsteina, byla to tvorba 20. století a my se zaposlouchali do muzikálu On the Town, Hurá do města, do jedné z tří tanečních epizod. Tu třetí, Times Square 1944, nám zahrála Izraelská filharmonie pod taktovkou Leonarda Bernsteina. Za pár vteřin bude 8:30, no a my za pár minut už budeme znát také vítěze naší dnešní ranní soutěže. Výhrou jsou dvě vstupenky na jednu z prvních repríz představení a inscenace, nové inscenace Národního divadla opery Pelias a Melisanda. Máte jedinečnou možnost vidět toto dílo, vlastně ikonické Claude Debussyho, neboť jde o jeho jedinou dokončenou operu. Zaposlouchat se můžete do nádherných tónů a připomenout si tak dílo, které je v skutku ojedinělé, a uvidíte a uslyšíte vynikající pěvce. Premiéra se uskuteční 15. října a my pro vás máme vstupenky na 31. říjen přímo do Národního divadla od 19 hodin. Dříve než řeknu soutěžní otázku, která se pochopitelně bude týkat tohoto díla, je důležité připomenout, že pravidla našich soutěží najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz. Další důležitou informací je telefonní číslo, kam už za chvíli budete moci volat své odpovědi, a tím je stále naše klasické číslo 739 987 987. Prosím, volejte jenom po dobu následující skladby. A tou bude ukázka z úplně jiné opery. Zaposloucháme se do části opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Uslyšíme árii Kecela Každý jen tu svou má za jedinou v podání Luďka Veleho za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice pod vedením Františka Preisslera. Ale vraťme se k naší soutěži. Tím ústředním tématem je pochopitelně opera Claude Debussyho Pelias a Melisanda. A mě zajímá, v jakém roce měla světovou premiéru.

0: Jel árii Kecela z druhého jednání opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany za doprovodu Komorní filharmonie Pardubice. Dirigentem byl František Preissler. My jsme slyšeli tuto pěknou árii a můžu ji tak trochu transformovat i pro operní téma. Každý jen tu svou oblíbenou operu má za jedinou, dalo by se to i tak vzít. A možná, že pro někoho takovou operou je právě opera Claude Debussyho Pelléas a Mélisande a s velkou radostí uvítá její další inscenaci, novou inscenaci Národního divadla, která bude mít premiéru 15. října. My jsme soutěžili o dvě vstupenky na jednu z prvních repríz, tedy na 31. říjen a otázka se týkala světové premiéry této opery, tedy kdy poprvé mohli diváci vidět a hlavně slyšet její tóny. A bylo to v roce 1902. Správnou odpověď mi jako první zavolal pan Otakar Šimša. Gratuluji ke skvělé výhře, no a vám ostatním držím palce v našich dalších soutěžích.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla hudba Ludvíka van Beethovena, čtvrtá věta symfonie číslo 8 F-dur, hrál orchestr Chicagský symfonický, a to pod vedením Georga Scholty. 8 hodin 43 minut a nyní přichází na řadu tvorba Ferdinanda Tobiase Richtera. Uslyšíme Motetto di Beate Virgine v podání Anny Hlavenkové, Petry Mnoskajové, Lubomíra Moravce, Stanislava Předoty a Michaela Pospíšila. Doprovázet bude muzikant Tykuva Praha pod vedením Pavla Krikara.

0: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
8: Vy chytralí, s Chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme druhý ze dvou norských tanců Edvarda Hagerupa Kriga. Hrál nám anglický komorní orchestr pod vedením Oka Kamu a solo na zobcovou flétnu měla Michala Petry. Poslední skladbou dnešní ranní nabídky bude od Josefa Haydna třetí věta jeho symfonie číslo 53 D dur, a to v podání Royal Northern Symphonia.

0: Slyšeli jsme třetí větu symfonie číslo 53 D dur Josefa Haydna. Hrál orchestr Norton Symfonia pod vedením Rebecky Miller. A my už máme 9 hodin. Nejvyšší čas pro Ondřeje Fischera a dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. To ranní je už u svého konce. A Filip Sichra vám přeje pěknou středu.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Hezké středeční dopoledne, milí posluchači a posluchačky Hudebního rádia Klasik Praha. Je 7. října, 10 minut po 9. hodině. Svátek dnes slaví Justýna a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás na frekvenci 98,7 FM, také nás můžete naladit prostřednictvím internetu přímo v přehrávači na našich webových stránkách klasikpraha.cz, v digitálním vysílání DAB+, anebo třeba ve vašich telefonech v mobilní aplikaci. Právě dozněla hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho, jeho slavná koncertní předehra Hebridy, která je inspirována skotským pobřežím, zejména působivou mořskou jeskyní, které se říká Fingalova sluj. No a my jsme poslouchali nahrávku, kde dirigent Filip Cherevec řídil orchestr de Champs-Élysées z Paříže. V této hodině našeho vysílání před desátou mimo jiné uslyšíme třeba Mahlera, Zelenku, Dvořáka, Stamice. Také si poslouchali řekneme už za chvíli jednu koncertní árii od Wolfganga Amadea Mozarta. No a také si zasoutěžíme dnes se symfonickým orchestrem FOK, který pořádá varhanní gala koncert pro předního českého varhaníka Jaroslava Tůmu u příležitosti jeho letošního životního jubilea, které slavil před pár dny. Ten koncert bude ve Smetanově síni obecního domu 17. října od 11 hodin dopoledne. Jaroslavu Tůmovi přijde popřát celá řada jeho zahraničních kolegů. No a vy můžete teď vyhrát vstupenky na tento varhanní koncert za obvyklých soutěžních podmínek na čísle 739-987-987, tedy ještě před desátou hodinou v našem vysílání, ale ne hned, protože teď nás ještě čeká ta slibovaná árie od Wolfganga Amadea Mozarta. Je to basová árie Non so donde viene na text z Metastasiovy hry Olympiáda a bude nám zpívat italský basbaritonista Ildebrando d'Arcangelo, doprovázený orchestrem Turínského obecního divadla.

0: Tak to byl italský basbaritonista Ildebrando d'Arcangelo, který zpíval za doprovodu orchestru Turínského obecního divadla tuto virtuózní basovou arii z pera Wolfganga Amadea Mozarta nazvanou Non so donde viene. Za chvíli nás čeká hudba Jana Dismase Zelenky, pak třeba také slibovaná soutěž. No a nejdříve ze všeho vás pozve kolega Stanislav Předota k poslechu dalšího dílu svého pravidelného pořadu Švédský stůl, do kterého vybírá zajímavé nahrávky s fundovanými komentáři a další díl bude odvysílán v neděli 11. října tady na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: V pořadu Švédský stůl si poslechneme hudbu z alba Praetorius tančí. Na projektu se podílel německý soubor Capella della Torre a sopranistka Margaret Hunter. Taneční hudbu přelomu 16. a 17. století si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
12: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
16: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
18: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
19: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
18: Check-in?
19: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
18: Recepční.
19: Kde pak? Ještě napovím, dodržování pravidel pro nás alfa omega.
18: Bezpečnostní kontrola.
19: Přesně.
18: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Dvě minuty před 9:30 na Klasik Praha zazněla teď hudba Jana Dismase Zelenky. Členové Kolegia 1704 nám hráli první část z jedné ze Zelenkových triových sonát. Sonáty číslo 1 F-dur v realizaci na dřevěné dechové nástroje. No a dále nás ještě čeká hudba Antonína Dvořáka před slibovanou soutěží o vstupenky na Varhanní gala koncert, který pražští symfonikové pořádají u příležitosti životního jubilea varhaníka Jaroslava Tůmy. Bude to 17. října ve Smetanově síni od 11 hodin, tak vstupenky můžete vyhrát už za pár minut v našem vysílání, ale ještě předtím nám Dvořáka zahrají Jiří Vodička a David Mareček, oba spojení s Českou filharmonií. Jiří Vodička je tedy jejím koncertním mistrem a David Mareček generálním ředitelem a společně nahráli album, respektive dvojalbum s kompletním Dvořákovým dílem pro housle a klavír. My si teď poslechneme finále z Dvořákovy sonatiny G. Dur.

Tak to byla Dvořákova hudba v podání houslisty Jiřího Vodičky a klavíristy Davida Marečka. Poslouchali jsme finále z Dvořákovy sonatiny pro housle a klavír G-dur opus 100, což je dílo, které patří k Dvořákovu americkému období, vzniklo v New Yorku a skladatel skladbu věnoval svým dítkám, která ji provedla při soukromé premiéře. My jsme tedy teď poslouchali ukázku z dvojalba s Dvořákovým kompletním dílem pro housle a klavír, které Jiří Vodička a David Mareček vydali v roce 2024. No a jak jsem sliboval, teď je tady telefonická soutěž. Dnes budeme soutěžit se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK o vstupenky na varhaní gala pro Jaroslava Tůmu, předního českého varhaníka, který v těchto dnech slaví životní jubileum. Určitě jste, pokud patříte k našim pravidelným posluchačům, už o něm slyšeli, buď v rozhovoru s Jaroslavem Tůmou v pořadu z archivu osobností, který natočil kolega Ivan Lask, nebo také v rozhovoru s Martinou Klausovou v rámci pořadu Novinky z FOK. No a ten sobotní koncert 17. října ve Smetanově síně obecního domu, ten bude gratulační, takže Jaroslavu Tůmovi přijedou zahrát k narozeninám jeho zahraniční kolegové a na programu bude hudba Charlese Marie Vidora, Césara Franka nebo právě třeba i autorská tvorba samotného Jaroslava Tůmy. Tak pokud chcete vstupenky na tento gala koncert vyhrát, můžete se zúčastnit na obvyklém čísle 739-987-987. Soutěžní podmínky jsou stejné jako obvykle, tedy vstupenky získá ten, kdo mi jako první zatelefonuje správnou odpověď na zmíněné telefonní číslo, pokud u nás nic nevyhrál nebo nevyhrála v uplynulých 14 dnech. No a teď už tedy k soutěžní otázce. Zmiňoval jsem, že Jaroslav Tůma v těchto dnech slaví významné životní jubileum a soutěžní otázka zní, kolikáté narozeniny to jsou.

Na Klasik Praha zazněl krátký menuet z pastorální symfonie Jana Václava Antonína Stamice. Byla to nahrávka, kde pardubický komorní orchestr řídil Marek Štrencl. A během této skladby také probíhala telefonická soutěž, kterou tímto ukončuji. Už nemusíte volat, protože máme výherce. Dvě vstupenky na varhaní gala koncert, který pořádají pražští symfonikové v sobotu 17. října ve Smetanově síni od 11 hodin pro varhaníka Jaroslava Tůma.

0: který slaví životní jubileum a kterému k narozeninám přijdou pogratulovat zahraniční kolegové, tak dvě vstupenky na tento koncert získal pan Pavel, který jako první správně odpověděl, že Jaroslav Tůma tedy teď v říjnu slaví konkrétně 70. narozeniny. Za malý okamžik nás čeká hudba Gustava Mahlera, krásné adagio z 5. symfonie, zahraje nám Minnesotský orchestr.
1: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
2: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
3: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
4: komorní hru Martiny Kinské
3: Štýrský Toajen Heisler.
4: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
3: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
4: Štýrský Toajen Heisler.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
5: Promění.
4: A v novou sukínku?
5: Promění.
4: A v paraplíčko?
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky?
5: I v obal.
4: A v baťůžek?
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati? A...
5: Běž už.
6: Více na cestaodpadu.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Posloucháte Klasik Praha.

Tři minuty před 10. hodinou na Klasik Praha zněla hudba Gustava Mahlera. Krásným dlouhým průtahem teď skončilo toto adagietto z Mahlerovy 5. symfonie cis-moll, využívající tedy z orchestru pouze smyčce a harfu. My jsme slyšeli nahrávku Minnesotského orchestru, který řídil Osmo Wenske. No a před 10. hodinou je tady ještě opět Mendelssohn, tentokrát jeho komorní tvorba Scherzo ze smyčcového oktetu S-dur, což je dílo, které Mendelssohn napsal ve věku 16 let, co by geniální dítě. Je to jedna z prvních skladeb, kterými se proslavil, a také velice originální obsazení ve své době, totiž zdvojené smyčcové kvarteto. A my si poslechneme nahrávku, kde spojili síly dva vynikající zahraniční soubory, jmenovitě francouzský Quatuor Eben a Belcha Quartet.

0: skerco z Mendelssohnova smyčcového oktetu S-dur jsme poslouchali na Rádiu Klasik Praha v podání souboru Katior Eben a Belča Quartet, které společně natočili tuto Mendelssohnovu skladbu, napsanou autorem, když mu bylo 16 let. Na album vydané v loňském roce shodou okolností u příležitosti 200. výročí vzniku tohoto díla. No a za chvíli příjemná melodie z pera Camille Saint-Saëns zazní v našem vysílání. Bude to majestátní labuť z cyklu Karneval zvířat, kterou nám zahraje violončelista Gauthier Capuçon za doprovodu pařížského komorního orchestru.
1: Tohle je Klasik Praha.

Majestátní labuť znázornil francouzský skladatel Camille Saint-Saëns touto částí z cyklu Karneval zvířat, která oproti jiným částem tohoto žertovného díla vyniká tedy seriózní atmosférou a lirickou poezií. No a my jsme poslouchali nahrávku violončelisty Gautiera Capisona doprovázeného pařížským komorním orchestrem. Teď něco opět z české tvorby, bude to dílo Josefa Bohuslava Ferstra, třetí věta z jeho dechového kvintetu D-dur a zahraje nám přední český komorní ansámbl soubor Belfiato Quintet.

Tak to byl soubor Belfiato Quintet, v jejich podání jsme teď poslouchali český repertoár pro dechové nástroje, konkrétně hudbu Josefa Bohuslava Ferstra. Z jehož dechového kvintetu D dur právě teď na Klasik Praha zazněla třetí část Allegro Scherzando. Pokud byste chtěli v nejbližší době v Praze slyšet Belfiato Quintet naživo, tak jak se dívám na jejich webové stránky, tak 1. listopadu by měli hrát na Trojském zámku. No a dále nás teď čeká hudba Richarda Wagnera, slavná Isoldina smrt z lásky, Liebestod, což je část z jeho opery Tristan a Isolda. Nám tuto vrcholně romantickou instrumentální část opery zahraje teď frankfurtský rozhlasový orchestr, který bude dirigovat Andres Orozco Estrada.

0: Klasik Praha.
1: Vysočina sobě je nový prestižní koncertní cyklus symfonické hudby, který poprvé v historii přiváží do kraje Vysočina špičková profesionální tělesa. Kdo stál u jeho zrodu a kde se koncerty konají, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
11: Vy chytralí. S chytrártem jsme ušetřili.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
15: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
14: Check-in?
15: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
14: Recepční.
15: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
14: Bezpečnostní kontrola.
15: Přesně.
14: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Na Klasik Praha nám teď zpívala Magdalena Kožená, která za doprovodu orchestru Collegium 1704 teď zpívala hudbu barokního autora Leonarda Lea. Byla to část z opery Angelica e Medoro. No a Collegium 1704 samozřejmě i v této sezóně uvádí řadu koncertů jak v Praze v Rudolfinu, tak pochopitelně i ve Vršovickém Vzletu. Více informací o nich najdete na webových stránkách collegium1704.com, které, jak se koukám, jsou teď dokonce vizuálně nově zpracované. Například ve Vršovickém Vzletu 7. října, to znamená dnes, bude probíhat program nazvaný Flétna kouzelná s Mozartovou hudbou, ale také hudbou Johanna Sebastiana Bacha nebo France Antona Hofmeistra. No a Václav Lux pak bude dirigovat také Händlovu operu Otone, to bude ovšem tedy frankfurtská opera. No a pak zase tady v Praze v Rudolfinu můžete slyšet Collegium 1704 a také Collegium Vocale 1704 s hudbou Jana Dismase Zelenky. Bude to dílo nazvané Misa Votiva 16. a 17. 10. respektive 16. to bude v Praze v Rudolfinu a 17. pak v Drážďanech. Tak tolik nejbližší koncerty Collegia 1704. Více informací najdete na webových stránkách a my budeme teď pokračovat slavnou irskou melodií tradicionál Danny Boy, známý též pod názvem Londonderry Air, který nám zahraje severoirský flétnista James Galway na této nahrávce, doprovázený tělesem National Philharmonic Orchestra.

To byla hudba Karla Marie von Webera, německého romantického skladatele. Z jehož klavírního koncertu číslo 2 Es dur jsme poslouchali třetí větu Rondo. Hrál nám polský orchestr, symfonický orchestr Polského národního rozhlasu, který řídil Antoni Witt, a na piano hrál Marek Drevnovský. Ostatně Karl Maria von Weber jeden čas působil i ve Wroclawi, která je tedy v dnešním Polsku. No a my si ještě teď poslechneme hudbu Alfreda Schnittkeho, skladatele řazeného k postmodernímu stylu. Z jehož takzvané svity ve starém stylu teď zazní čtvrtá část Fuga. Budou nám hrát Alena Čechová na housle a Petr Čech na varhany.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá jako klavír, ale klavír to není. Je to čembalo. Fascinující nástroj, který ve 20. století vstal z mrtvých, představí v sobotním spektru hudby čembalistka Monika Knoblochová. Zjistíte, proč bez něj barokní hudba nemohla žít a kde můžete ochutnat Moničino vyhlášené, avšak nezvyklé, Café Crème. Premiéry pořadu Spektrum hudby s Filipem Sichrou se dočkáte v sobotu v 6 hodin večer.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
5: Salonky.
6: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
5: Úklid.
6: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
5: Ha, kuchař.
6: Správně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Tohle je Klasik Praha.

Poslouchali jsme teď hudbu Bedřicha Smetany, část ze smyčcového kvartetu E-moll z mého života, ovšem v orchestrální úpravě, kterou vytvořil dirigent George Sell, jenž měl k české hudbě taky určitý vztah, protože působil v Praze svého času jako šéfdirigent Nového německého divadla. No a my jsme teď poslouchali ze Smetanova kvartetu druhou větu v polkovém rytmu, jak ji natočil v této orchestrální úpravě se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, jeho dnes už bývalý šéfdirigent Petr Popelka. Teď po této skočné hudbě inspirované tancem opět něco liričtějšího. Bude to hudba Geralda Finzyho, britského autora, který se proslavil hlavně sborovými skladbami, ale my teď uslyšíme instrumentální kompozici s lakonickým názvem Romance. Bude nám ji hrát londýnský komorní ansámbl Concertante.

0: Poslouchali jsme hudbu Johanna Christiana Bacha, čembalista Jean Rondo nám zahrál první část jeho čembalového koncertu F-moll. Tohoto světoznámého francouzského čembalistu mimochodem budete mít možnost i tady v Praze slyšet v prosinci na koncertech s pražskými symfoniky, kde se Jean Rondo představí. Bude to 16. a 17. 12. Čembalista zahraje hudbu Francise Poulenca, pastorální koncert pro čembalo a orchestr. Na programu bude také vánoční hudba Luboše Fischera a rovněž svita z opery Boready od Jeana Philippa Rameaua. Více informací najdete na webu pražských symfoniků. No a my pokračujeme teď pravidelnou rubrikou Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Ještě jako ozvěna rozsáhlých oslav dvoustého výročí narození Bedřicha Smetany, které jsme si připomínali v roce 2024, například v rámci Roku české hudby nebo projektu Smetana 200. Teď 18. září u Suprafonu vyšla nová nahrávka Smetanovy slavnostní opery Libuše z roku 1872, která je spojena i s Pražským národním divadlem, kde měla premiéru v roce 1881 v tehdy nově otevřené Zlaté kapličce. Koncepce tohoto Smetanova díla nezapře inspiraci Wagnerem. Podobu legendy o kněžně Libuši přejal libretista Josef Vencik především z rukopisu Zelenohorského od falzifikátora Václava Hanky. No a tato nová nahrávka, vydaná jako trojalbum, byla natočena ve Dvořákově síni Rudolfina pod režijním vedením Jiřího Gemrota v rámci koncertních provedení Libuše během předloňského ročníku festivalu Pražské jaro. Obsazení nahrávky je výkvětem současné české hudební scény. Česká filharmonie hrála pod taktovkou Jakuba Hruši, Pražský filharmonický sbor připravil Lukáš Vasilek. V hlavních rolích Libuše a Přemysla účinkují Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka a ve vedlejších rolích se pak představili další přední čeští solisté Alžběta Poláčková, Martin Bárta, Jan Šťáva, Richard Samek, Jiří Brikler nebo Václava Krejčí-Housková. Kompletní nahrávku Libuše mimochodem také odvysíláme na Klasik Praha v rámci večerního koncertu bez smokingu v den státního svátku 28. října po 20. hodině. A teď si jako hudební ukázku poslechneme alespoň tedy předehru z Libuše se slavnými úvodními fanfárami. Hraje Česká filharmonie a diriguje Jakub Hruša.
3: Tady je Jakub Hruša, zdravím srdečně všechny posluchače rádia Klasik Praha a přeji příjemný poslech.

Tak to byla ukázka z nové nahrávky Smetanovy slavnostní opery Libuše. Předehru z tohoto díla jsme teď poslouchali v podání České filharmonie a Jakuba Hruši. Na albu také účinkuje Pražský filharmonický sbor a přední čeští solisté v čele s Kateřinou Kněžíkovou a Adamem Plachetkou v hlavních rolích. No a nová nahrávka Libuše tedy vyšla 18. září u Suprafonu. Celou ji budeme vysílat v den státního svátku 28. října a více se o ní samozřejmě dozvíte třeba i na našich webových stránkách. Teď je tady opět hudba filmová. Francouzský filmový skladatel Michel Legrand a téma, které složil pro film s názvem Léto roku 1942. Na piano bude hrát Alexandre Tarot a doprovázet ho bude Římský orchestr Národní akademie svaté Cecílie.

0: Ladíte Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Mým dalším hostem je člen slavné herecké rodiny. Herce Martina Price se zeptám, proč skončil s divadlem a zda je to opravdu na dobro. Budeme si povídat o namlouvání audioknih a o tom, že v případě detektivek nechce dopředu znát, kdo je vrah. A také o motorkách, které jsou jeho koníčkem. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
0: Co poslouchají slavní. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
0: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
0: Ladíte Klasik Praha.

půl minuty před půl dvanáctou na Klasik Praha zazněla teď třetí část z Telemanova kvartetu G-dur. Hráli nám amsterdamští barokní solisté. Posloucháte Radio Klasik Praha. Před polednem nás ještě čeká třeba Elgar, Sibelius, Mozart nebo Chopin. No a teď tu mám Brahmsovu čtvrtou symfonii, jejíž pomalou druhou část nám zahraje orchestr revoluční a romantický pod vedením Johna Eliota Gardinera.

Tak to byla druhá věta z Brahmsovy čtvrté a závěrečné symfonie E-moll číslo 4. Hrál nám orchestr revoluční a romantický pod taktovkou Johna Eliota Gardinera v našem dopoledním vysílání. A teď opět něco energičtějšího, známá Chopinova Polonéza a dur v podání klavíristky Idyl Biret.

Tak to byla Chopinova Polonéza a Dur, slavná skladba, kterou jsme si poslechli v interpretaci klavíristky Idyl Biret. Teď je tady zase jedna pomalejší romantická melodie Elgarův Pozdrav lásky, no a pak před 12. hodinou ještě Mozart nebo Sibelius zaznějí v našem dopoledním vysílání.

0: pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko?
4: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

To byla krátká část z Mozartovy komické opery Singspielu Únos ze Serajlu, která se odehrává v Turecku a skladatel v ní hojně využíval bicí nástroje. No a my jsme teď poslouchali tento duet z druhého dějství Vivat Bacchus v podání tenoristy Paula Schweinestra, basisty France Josefa Zeliga a také tělesa Chamber Orchestra of Europe, které řídil Janik Nezet-Segan. No a dnešní dopolední program završíme Sibeliovou hudbou z jeho hudby ke hře Peleas a Melisanda. To bude majestátní část nazvaná U hradní brány v podání berlínských filharmoniků.

0: Je minuta po 12. Berlínská filharmonie pod taktovkou Herberta von Karajana nám teď hrála část nazvanou Úhradní brány ze Sibeliovy hudby ke hře Peleas a Melisanda. Mimochodem, Peleas a Melisanda je také Debussyho opera, jejíž nová inscenace bude mít už zanedlouho teď v říjnu premiéru v Pražském národním divadle. No a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se s vámi pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezkou středu, třeba ve společnosti našeho vysílání. A budu se těšit zítra zase naslyšenou v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou. No a za chvíli bude znít v éteru preludium číslo 2 od Sergeje Rachmaninova, které nám zahraje pianista Martin Kasík. Pak také hudba Richarda Strause, Giuseppa Verdiho a spousty dalších skladatelů bude k slyšení už brzy tady na Rádiu Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Hezký dobrý den, 12 hodin, 5 minut od mikrofonu Radia Klasik Praha. Vás zdraví Bára Sedláčková. Dnes spolu prožijeme, doufám, že příjemné odpoledne tady právě na vlnách. Klasik Praha, vy jste slyšeli potlesk, který patřil Martinu Kasíkovi. Hrál nám preludium číslo 2, opus 23, Sergej Rachmaninova. Dnes nás bude také čekat soutěž během našeho odpoledního vstupu mezi 15. a 16. hodinou zhruba. Se může těšit tedy na soutěž, je to soutěž z FOK. Ano, k tomu si řekneme samozřejmě během dne více. No a teď už si pustíme druhou část Kapriča Richarda Strause. No a zahraje nám René Capisson, mimo jiné. Jde o ukázku z alba, které je věnované právě hudbě Richarda Strause a je to komplice jeho snímků nových i starších a vyšlo právě René Capissonovi loni v lednu u Deutsche Grammophon. Uslyšíme smyčcový sextet, který je tedy předehrou Strausově poslední opeře.

Smyčcový sextet ke Strausově poslední opeře Capriccio z roku 1942. Slyšeli jste druhou část a hrál nám mimo jiné René Capison, pak třeba Christoph Konz, Gerard Kose, Veronika Hagen, Julia Hagen a také Clemens Hagen. My si teď pustíme Rigoletta ary z této opery Giuseppe Verdiho. Jonas Kaufmann nám zapěje.

Prague Philharmonic Orchestra pod taktovkou Marka Armeliáta nám hráli a Jonas Kaufmann nám zpíval a slyšeli jste árie z opery Rigoletto Giuseppe Verdiho. My si teď pustíme hudbu z filmu Solo Star Wars Story. John Powell je autorem této hudby, zahraje nám studiový orchestr 12 hodin 18 minut. No a ve 13 hodin budou na řadě zprávy.

0: Klasik Praha.
1: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak...
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
15: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je Chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
16: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Slyšeli jste Rodeo balet, slyšeli jste z něj Valčík sobotní noci a Rona Coplanda. Ten začátek můžete znát z našich znělek. Baltimorský symfonický orchestr nám hrál, David Zinman dirigoval. No a my si teď pustíme rozhovor s Irvinem Menišem o dnech Bohuslava Martinů.
1: Milí posluchači, nová koncertní a divadelní sezona už je v plném proudu. Jsou tady projekty, na které jsme zvyklí, a k tomu kulturnímu životu a hudebnímu životu v podzimních dnech už řadu let patří tradičně Dny Bohuslava Martinů, tedy festival, který je zaměřen především na propagaci tohoto našeho skvělého předního skladatele, ale také samozřejmě i dalších autorů, především třeba jeho současníků, souputníků. A já jsem ráda, že je se mnou teď ve studiu pan Irvin Veniš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pedagog hry na klarinet a docent na HAMU, ale také, to je důležité pro nás, ředitel nadace Bohuslava Martinů, která pořádá právě Dny Bohuslava Martinů, a kromě toho také spoluzakladatel projektů, jako jsou třeba Pražské klarinetové dny anebo Koncert proti totalitě. Ale my se nejprve dotkneme právě festivalu Dny Bohuslava Martinů. Ten letošní ročník proběhne od 11. listopadu do 8. prosince. Kolikátý ročník to vlastně už je?
2: Je to 32. ročník.
1: 32. ročník, takže to už máte dlouhou historii za sebou. Tradičně k tomu patří také soutěž, která letos také proběhne, a ta je, jestli se nepletu, jubilejní.
2: Ano, soutěž by měla být po 30.
1: Takže ta už je jubilejní s kulatým datem. Pojďme se tady podívat na ten program Dny Bohuslava Martinů. Co letošní ročník nabídne?
2: Tak sice je to velmi tradiční festival už, ale hned zahajovací koncert bude velmi netradiční. Zde uvedeme dvakrát tentýž violončelový koncert číslo 1 Bohuslava Martinů, a to v první a ve třetí verzi, kdy se posluchačům poštěstí vlastně si poslechnout vývoj, mnohaletý vývoj takového koncertu a vlastně smýšlení jednoho z největších českých skladatelů o tom, kam se koncert až od první verze do třetí verze vyvinul.
1: V jakém časovém rozpětí vlastně ty dvě verze vznikly? Jak daleko jsou od sebe?
2: No, v podstatě víc než 20 let.
1: Tak tam už určitě ten vývoj bude podstatný. Kdo se ujme těch partů, těchto koncertů, respektive toho jednoho koncertu ve dvojím provedení?
2: Partů se ujmou naši skvělí mladí violončelisté, kteří oba natočili jeden z kompletů děl Bohuslava Martinů, Petr Nouzovský, který natočil opravdu kompletní dílo pro violončelo, a Vilém Vlček, který natočil dílo pro violončelo s klavírem komplet.
1: Který orchestr jim bude k dispozici?
2: K dispozici jim bude skvělý sočer, a co je nezanedbatelné, tak dirigovat bude Robert Kružík, který sám je opravdu skvělým violončelistou. Jistě by se ujal skvostně i například druhé verze tohoto koncertu. Nicméně tentokrát má úlohu dirigovat.
1: Tak to bude vlastně ten první koncert v řadě, ten bude hned toho 11. listopadu, kdy celý festival začne. Co bude v programu na dalším večeru toho festivalu?
2: Vlastně v programu dalšího večera zde jsme si dovolili pozvat přední německé skvělé umělce, a to Josefa Bastiana a Niklase Lípeho. Niklas Lípe je skvělý houslista, který se věnuje nejenom čisté klasice, ale i crossoverům a zahraje koncertantní svitu pro housle a orchestr. A Josef Bastian je například šéfem v Mnichově.
1: Vidím, že bude hrát komorní filharmonie Pardubice jako ten orchestr, a vy už jste zmiňoval tedy program, který bude z části z díla Bohuslava Martinů, ale jistě tam budou i další tituly, které stojí za pozornost.
2: Samozřejmě pozveme vás na dechovou serenádu Richarda Strause, ritorny jubilanta Víta Zouhara a samozřejmě takovou hitovku, klasiku Pulcinellu od Igora Stravinského.
1: Tak krásný program, ten je připraven na 24. listopadu do sálu Bohuslava Martinů na Malostranském náměstí, kde se ostatně odehraje i ten první koncert, který jsme už zmiňovali. A čím bude tedy pokračovat přehlídka Dnů Martinů?
2: Samozřejmě před tímto koncertem se ještě uskuteční, a to je také součást Dnů Bohuslava Martinů, soutěž mladých interpretů, tentokrát v oboru violončelo a zpěv. Oba, vlastně všichni tři protagonisté zahajovacího koncertu zasednou v porotě, čili je to jako na velkých světových soutěžích, kde porotci musí i něco předvést, čili soutěžíci si mohou poslechnout naše protagonisty a následně jim budou hrát v rámci soutěže. Máme koncert laureátů 22.11.

0: Já, tam je jasná spojitost, všichni známe, ale například brněnsko-vídeňského Ericha Wolfganga Korngolda, který se právě v USA velmi prosadil.
1: Ano, především jako tam víceméně skladatel filmové hudby pro Hollywood, ale
0: je to
1: jeho stopa v té klasické muzice je nezanedbatelná. Takže to bude tedy program, v němž budou hrát Jiří Vodička s Martinem Kasíkem. Ten se uskuteční také v sále Bohuslava Martinů?
0: Ne, ten se uskuteční v rezidenci amerického velvyslance. Velmi rádi jsme přijali jeho pozvání.
1: Ale bude to koncert veřejný, přestože to bude v tomto mimořádném prostředí?
0: Je to koncert veřejný, nicméně už vzhledem ke kapacitě sálu je beznadějně vyprodán.
1: Dobře, tak jistě budou vstupenky ještě na některé z těch dalších koncertů, protože jsme ještě nezmínili ten závěrečný koncert, který bude 8. prosince, kdy se vrátíte opět do sálu Bohuslava Martinů na pražské HAMU. A tam ten program, přiznám se, dívala jsem se, je velmi zajímavý. Zase Stravinský a Martinů, ale co tam je?
0: Program je velmi zajímavý a myslím si, že i velmi populární, alespoň pro milovníky klasiky. Milovníci klasiky totiž uslyší příběh vojáka Igora Stravinského a velmi známou kuchyňskou revy Bohuslava Martinů v podání například světové hvězdy, kterou bezesporu je Josef Špaček, ale samozřejmě lze jmenovat i Miroslava Sekeru, skvělého klavíristu, a mnoho dalších, a uměleckého přednesu, který je zde velmi důležitý, nebo stejně důležitý jako hudba, se ujme Martin Mišička.
1: A vy si tam také zahrajete?
0: Já si tam také zahraji, neb jsem součástí tohoto projektu. Rád.
1: Tak je vidět, že Dny Bohuslava Martinů v letošní sezóně opět mají opravdu co nabídnout. Já jsem říkala, že vy jste mimo jiné také spoluzakladatel projektu Koncert proti totalitě, což už je tedy projekt, který už má také za sebou více než desítku let, jestli se nepletu, ne-li déle.
0: Je to tak, je to tak. 13 let, a na ty čísla úplně nejsem, ale myslím, že je to 13 let. Letos Koncert proti totalitě je součástí projektu HAMU for Havel. Slyšíte například klavírní sonátu Ervina Schulhoffa v podání Elišky Tkadlčíkové a celý koncert děláme ve spolupráci s univerzitou v Hamburku, tedy samozřejmě hudební univerzitou v Hamburku. Také bude ke zhlédnutí výstava Václava Havla Antikódy v Respiriu.
1: A to datum je samozřejmě tradiční 17. listopadu, přesně na ten vzpomínkový den. Tak to jsou projekty, které máme teď v nejbližší době před sebou. Já jsem říkala, že Festival Dny Bohuslava Martinů pořádá nadace Bohuslava Martinů, ale co vlastně nadaci čeká v budoucnu, v těch nejbližších časech, kromě festivalu, o kterém jsme mluvili? Nebo co máte teď rozpracováno? Na čem?
0: My nyní pracujeme na takovém launchi fundraisingu, protože jak se mě často ptají, co bude nadace dělat poté, až Martinů nebude mít tantiemy, tak právě to je jedna z činností, kterou bude muset nadace dělat, čili zahajujeme fundraising, a to velmi velkým způsobem. Bohemian Hall v New Yorku na Manhattanu. V podstatě nám s tím zahájením pomáhá sám český konzul v New Yorku.
1: Takže máte za sebou takové, řekla bych, silné zastoupení nebo prostě silnou podporu.
0: Je to tak, jsme za ně rádi.
1: Tak my samozřejmě, jak co se týče Dnů Bohuslava Martinů, tak další činnosti nadace Bohuslava Martinů můžeme odkázat na webové stránky nadace, kde se tedy najdou podrobnosti k jednotlivým projektům a k jednotlivým akcím. A já jsem moc ráda, že nás přišel informovat a pozvat na Dny Bohuslava Martinů pan Irvin Veniš, který je tedy ředitelem nadace Bohuslava Martinů, a pochopitelně přeji, ať se daří nejenom nadaci, ale i vám osobně, protože vy jste aktivní muzikant, takže máte jistě řadu celých svých projektů, na které se taky chystáte, takže ať se daří ve všech těch rovinách.
0: Mnohokrát vám děkuji za pozvání a za toto přání.
1: Mějte se hezky a díky. Naslyšenou.
0: Děkuju.

Slyšeli jste ukázku z alba All Improviso z roku 2003? Hrál nám evropský soubor založený teorbistkou a dirigentkou Kristinou Pluhar, který se jmenuje L'Arpeggiata, a slyšeli jsme hudbu italského barokního skladatele a houslisty, který se jmenoval Antonio Bertali, ale právě jeho hudbu aranžovala Kristina Pluhar, která vedla i L'Arpeggiatu, která nám tady krásně hrála. Chacona se jmenuje to dílo, které jsme slyšeli. Teď si pustíme Jana Nováka, pustíme si jeho jarní tance pro solovou flétnu a uslyšíme ukázku z nahrávky právě s Novákovými skladbami, kterou v roce 2023 vydal Suprafon a na které účinkují dcery Jana Nováka. Tady uslyšíme Klaru Novákovou, která hraje na flétnu. Skladba vznikala přímo pro ní, tehdy bylo 15 let v Itálii v roce 1977. Tak si to hezky užijte. Klara Nováková hraje hudbu svého otce a jsou to jarní tance pro solovou flétnu, smyčcový orchestr, harfu a celestu, a bude s ní hrát také symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropoli Zličín.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
13: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
15: Ladíte Klasik Praha.

0: Tohle byla symfonie S-dur, slyšeli jsme čtvrtou větu finále Allegretto Antonia Rossettiho. Hrál nám litevský komorní orchestr Vilnius, Gorg Mais dirigoval. No a je přesně 13 hodin, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ministr vnitra Lubomír Metnar odmítl kritiku první dámy Evy Pavlové ke komunálním volbám. Volební systém celé země se podle něj nebude měnit, protože si prezident Petr Pavel naplánoval na termín voleb dovolenou. První dáma kritizovala, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku. Izrael si dnes připomíná třetí výročí nejkrvavějších útoků v historii. Palestinská teroristická organizace Hamas a její spojenci tehdy zabili 1200 lidí a dalších 251 unesli do pásma Gazy. Následkem činu byla válka v pásmu Gazy. Zemřela herečka Eva Marie Saint, jedna z posledních pamětnic hollywoodské zlaté éry. Bylo jí 102 let. Získala Oscara za film V přístavu, kde zářila po boku Marlona Branda. Alfred Hitchcock ji obsadil do filmu Na sever, severozápadní linkou a později si také zahrála pozemskou matku Clarka Kenta. No a počasí. Během odpoledne se vyjasní, nejvyšší teploty se pohybují mezi 19 a 21 stupni Celsia. Tolik zprávy ve 13 hodin, ty další nás čekají v 18. Příjemný poslech.
1: Jsme Klasik Praha.

České tance, druhá řada, slyšeli jste Forianta, Bedřicha Smetany, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK nám hrál, Petr Altrichter dirigoval. My si teď pustíme sonatinu pro klavír, uslyšíme druhou větu Mouvement de Minuit Maurice Ravela a zahraje nám naše klavíristka, také skladatelka Nicole Bóková.

Ostravská rodačka, klavíristka, ale také skladatelka, která má i vlastní label Nicole Bouková, nám hrála Maurice Ravela. No a my si teď pustíme Svět Luny Claude Debussyho.

Claude Debussy a jeho Svit Luny Boston Pops Orchestra pod taktovkou Johna Williamse nám hrál. No a teď si pustíme koncert G-dur pro dvě violončela a smyčce. Uslyšíme třetí větu a zahraje nám European Union Chamber Orchestra. Hans-Peter Hoffmann diriguje. Julian Lloyd Webber bude hrát na to první violončelo a Jackson Lloyd Webber na to druhé. No a hudbu složil Antonio Vivaldi. 13 hodin, 18 minut, takže už jsme v druhé hodince odpoledního vysílání na Rádiu Klasik Praha s datem 7. října. Je středa a svátek má Justýna.

0: Klasik Praha.
1: Říká se, že tenor je diagnóza, ale co to vlastně znamená? V případě mého dalšího hosta to přináší samá pozitiva. Má krásný hlas, je příjemný a zábavný společník a pro vysokou sopranistku je skutečným požehnáním. Má téměř 2 metry. Nejenom o nadcházející sezóně, ve které ho čeká Offenbachův Orfeus a Don Jose v opeře Carmen, jsem si povídala s Dušanem Růžičkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopí, ať je to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Hudba z filmu. Jak se vám líbí? To bylo to, co jste právě teď slyšeli. Složilý Patrick Doyle hrál nám studiový orchestr. No a teď si pustíme symfonický orchestr Dánského rozhlasu. Michal Schenman diriguje a uslyšíme Allegro, Sanguineo, čtyři temperamenty Karla Nielsena.

The Four Temperaments, slyšeli jsme Allegro Sanguineo, čtvrtou větu. Teď nás čeká průvodce mladého člověka orchestrem, uslyšíme variaci a fugu na téma Handho Persla, je to šestá věta Benjamina Britna, tedy Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Pod taktovkou Ondřeje Lenarda nám hraje.

Průvodce mladého člověka orchestrem, tak malem jsem řekla průvodce mladého orchestru člověkem. No to by bylo taky dobré. My si teď nám vystřídá tu hudbu Benjamina Britna o hudba Vítězslavy Kaprálové. Pustíme si její dubnová preludia. To je tedy její klavírní cyklus, který nám zahraje Virginia Eskin, americká klavíristka a hudební popularizátorka, která se zaměřuje právě na díla ženských skladatelek. Uslyšíme nahrávku z roku 2008. Tenhle ten opus Vítězslava Kaprálová složila roku 1937. No a má čtyři části, všechny čtyři, tady na Rádiu Klasik Praha. Právě teď uslyšíme.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
2: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
6: Check-in?
7: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
6: Recepční.
7: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
6: Bezpečnostní kontrola.
7: Přesně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

14 hodin, 4 minuty na Radio Klasik Praha dozněl trojkoncert pro klavír, housle, violončelo a orchestr C-dur. Slyšeli jsme třetí větu Ludvíka van Beethovena. West Eastern Divan Orchestra nám hrál Daniel Barenboim. Dirigoval Daniel Barenboim, hrál na klavír, Anne-Sophie Mutter na housle a Jojo Ma na violončelo. Teď si pustíme If You Love Me, anglický anthem, hymnus Thomase Tallise. The Tallise Scholars nám zapějí.

Johann Ludwig Bach. Ach, dozněl Bach tentokrát, ale vzdálený bratrance Johanna Sebastiana Bacha, který působil jako kapelník v Meiningenu. Slyšeli jsme sonátu Ja, mir hast du Arbeit gemacht. Johann Sebastian Bach si vážil bratrancových kantát, obsal je a prováděl je v Lipsku. Jedna z nich právě byla i Johannu Sebastianovi Bachovi dříve mylně připisována. Slyšeli jste historicky první kompletní nahrávku těchto kantát. Vyšla v lednu letošního roku, v roce 2026, u label Racer Car a z ní pochází právě i tato ukázka. Zahrála nám kapela Solercia, Johanna Zoller dirigovala, no a Sebastian Merus nám zpíval. Tohle je právě barokní ansámbl kapela Solercia, který je tedy vedený ženou dirigentkou. Hezké. To mám radost. No, Antonín Dvořák a jeho smyčcový kvintet Esdur, to si pustíme právě teď, uslyšíme čtvrtou větu.

Pavel Haas kvartet pod taktovkou Pavla Nykla nám hrál smyčcový kvintet S-dur. Slyšeli jste čtvrtou větu Antonína Dvořáka. No a nás čeká teď Gustav Holst a jeho skladba, která se jmenuje Za zimního slunovratu. Zahraje nám londýnský festivalový orchestr Rozpopl. Diriguje. Je 14 hodin 19 minut.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá jako klavír, ale klavír to není. Je to čembalo. Fascinující nástroj, který ve 20. století vstal z mrtvých, představí v sobotním spektru hudby čembalistka Monika Knoblochová. Zjistíte, proč bez něj barokní hudba nemohla žít a kde můžete ochutnat Moničino vyhlášené, avšak nezvyklé, Café Krém. Premiéry pořadu Spektrum hudby s Filipem Sichrou se dočkáte v sobotu v 6 hodin večer.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Peleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christoph Loi. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: komorní hru Martiny Kinské
4: Štýrský Toajen Heisler.
5: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
4: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
5: Štýrský Toajen Heisler.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
10: Navádění letadel?
11: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
10: Technik ve věži.
11: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
10: Elektrikář.
11: Jo, přesně tak.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

George Gershwin a jeho I got plenty of nothing. Mám spoustu ničeho, píseň z opery Porgy a Bess. Symfonický orchestr Českého rozhlasu nám hrál. Tomáš Netopil dirigoval a Adam Plachetka. To je byl ten basbariton, který jste slyšeli. Teď si pustíme krásnou věc. Pustíme si The Scarborough Fair, tradiční hudbu, která je aranžovaná pro violončelo a kytaru a zahraje nám na violončelo Shekoukane Mazin, Plinio Fernandez na kytaru.

Shekuka Namazen, young musician, BBC, Plinio Fernandez nám zahráli trh ve Scarborough, the Scarborough Fair. Krásná věc. A teď si pustíme Bacha. Pustíme si jeho braniborský koncert číslo 5 D-dur. Uslyšíme první větu.

Ach, dozněl Bach a hrala nám jeho hudbu muzika Antiqua Kell na originální nástroje pod taktovkou Reinharda Gébla. My si teď pustíme Johna Williamse, pustíme si hudbu z filmu Blízká setkání třetího druhu. O, to je skvělý film. Zahrají nám filharmonici města Prahy.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
3: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavár.
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek.
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Dmitrij Šostakovič, slyšeli jsme ukázku z alba Šostakovič Discoveries, které vyšlo loni u Rujči Gramofon a obsahuje různé rarity a zřídka uváděné skladby právě Dmitrije Šostakoviče, včetně několika premiérových nahrávek. Vy jste slyšeli 5 kusů pro dvoje housle a klavír, slyšeli jsme druhou větu a tohle sestavil a upravil sovětsko-arménský skladatel a aranžér Lev Atovmian právě s Šostakovičovým souhlasem na základě fragmentů z jiných skladeb. Jedná se o živou nahrávku, interpreti jsou z Lotyšska, Gidon Kremer, Madara, Peterstone a Georgis Osokin. Loni to bylo 50 let od úmrtí Dmitrije Šostakoviče, letos si připomínáme 120 let od jeho narození. No ale dost o Dmitriji Šostakovičovi, vystřídá ho jeho předchůdce, teda předchůdce, který byl předcházel ještě mnohým jeho předchůdcům, francouzský barokní autor z mezidobí mezi Lullym a Rameauem. Jmenoval se André Campra, žil mezi lety 1660 až 1744. No a my uslyšíme jeho rekviem z doby, kdy působil v královské kapli ve Versailles. Pozoruhodná je na nahrávce mimo jiné i francouzská výslovnost latiny, kterou tam můžete slyšet. Album vyšlo v srpnu roku 2023. Samuel Bowden bude zpívat Zachary Wilde a také Victor Sicard a zahraje nám Le Concert d'Astre. Emmanuel Aym diriguje.

Let čmeláka, to je to, co jste právě teď slyšeli. Nikolaj Rimský-Korsakov to složil, Itzhak Perlman nám hrál na housle, Samuel Sanders na klavír. No a teď máme před sebou koncert pro housle, klavír a smyčcový kvartet D-dur. Uslyšíme první větu, Desidé calmé animé, verze se smyčcovým orchestrem. Ernest Chausson byl autorem této hudby a kamerní orchestr Zürich nám bude hrát s nimi Daniel Hope, Lise de la Salle na klavír a tedy Daniel Hope na housle.

0: Tohle byl koncert pro housle klavíra Semičicový kvartet D dur. No a nás za malou chvíli čeká upoutávka na hudbu v miléniu. Uslyšíte, co uslyšíte v úterý. No a potom James Newton Howard zahrají nám jeho hudbu v Filharmonici města Prahy.
1: Klasik Praha.
2: 30. výročí slaví letos multižánrový podzimní festival Prague Sounds, dříve Struny podzimu. O historii festivalu spojené i s Václavem Havlem a Pražským hradem i o programu letošního ročníku bude v příštím pořadu Hudba v miléniu hovořit ředitel a zakladatel festivalu Marek Vrabec. K poslechu premiéry v úterý 13. října od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Peleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniller a režie Christophe Loy. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
11: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
12: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
13: Proč se culíš?
14: Protože budeme krásný.
13: To už přece jsme.
14: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
13: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
14: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
16: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Tohle byla hudba z filmu Hunger Games Síla vzdoru, část první z roku 2014. James Newton Howard složil tuhletu hudbu. No a byla to tedy hudba z amerického dystopického dobrodružného filmu podle úspěšné knižní trilogie pro mládež spisovatelky Susan Collinsové. Já se teda musím přiznat, že jsem ten film ani neviděla a tu knihu jsem nečetla, ale jsou lidé, kteří to mají rádi. Měla bych se asi poučit a podívat se na to, protože zhruba vím, o čem to je, ale je to prostě úspěšné. James Newton Howard k tomu složil skvělou hudbu, držitel Grammy, 8x nominovaný na Oscara. Nahrávka, kterou jste slyšeli, je famozní. Esther Abrami hrála na housle a ona vydala tohle album, které se jmenuje Cinema, a vydala to v roce 2023. Doprovázeli ji Filharmonici města Prahy, Ben Palmer dirigoval. A já mám pro vás pozvánku FOK na 17. října na 11 dopoledne. Sjíždí se kvůli tomu do Prahy Varhaní svět, aby ne. S naším Varhaním Stříbrem, s profesorem Jaroslavem Tůmou v říjnu slavíme významné jubileum. Při udílení ceny Ministerstva kultury za hudbu roku 2025 se psalo: za vynikající a mezinárodně uznávané interpretační výkony, za odbornou kompetenci ve vztahu k historickým i moderním nástrojům, za bohatou a objevnou nahrávací činnost, za neúnavné a obětavé pedagogické působení a za popularizaci varhaní kultury. Prostě varhaní mocnosti Francie, Německo a Polsko vysílají své ambasadory, aby rozvěsili ve Smetanově síni hudební girlandy a spustili varhaní stroje, ohňostroje. Viva Jaroslav! V obecním domě ve Smetanově síni varhaní gala pro Jaroslava Tůmu 17.10. v sobotu od 11 dopoledne. Charles Marie Vidor, César Frank, Felix Novověsky, Jaroslav Tůma. To všechno uslyšíte v podání právě světoznámých varhaníků. Zajděte se podívat dopoledne a můžete se jít podívat i večer, protože 17.10. FOK pořádá ještě jeden koncert a na ten koncert budeme soutěžit. Mám pro vás dvě vstupenky, ale zhruba až za 15-20 minutek.

0: Tohle byl Petr Ilič Čajkovský a slyšeli jste koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol první větu. New York Philharmonic nám hrála, Kurt Mazur dirigoval a Elizabeth Leonská je hrála na klavír. Za malou chvíli nás čeká Leoš Janáček, druhá věta jeho symfoniety. No a potom budeme soutěžit.
1: Klasik Praha.
2: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie. Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená smažák! Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati? A...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.
8: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
9: Posloucháte Klasik Praha.

Jsou skoro 4 hodiny, já to poznám tady vždycky tak, že ve studiu na Pražském Smíchově mi svítí přesně v tenhle moment krásně sluníčko, ale teď, když na vás mluvím, musím mít zavřené oči, protože to tady opravdu na mě září a úplně to na mě pálí, ale já jsem teda šťastná, že aspoň malou chvíli za den tady člověk může vnímat ten sluneční svit. Vy jste slyšeli teď na rádiu Klasik Praha symfonietu Leoše Janáčka, slyšeli jste druhou větu. Filharmonie Brno nám hrálo, Jiří Bělohlávek dirigoval, no a já jsem vám slibovala celou dobu tu soutěž, tak tady je. 17. října, jak už jsem dnes říkala, od 7:30 v Rudolfinu v Dvořákově síni proběhne koncert FOK. No a bude to klavírní recital. Uslyšíme tam výběr písní beze slov Felixe Mendelssohna Bartoldyho, poutníka France Schuberta, no a potom třeba Gabriela Foleho nebo Klaru Schumannovou, také Jarní noc Roberta Schumana. No a zahraje nám francouzský klenot, který nebude v Praze poprvé. Ve světové klavírní tvorbě vystoupil v březnu roku 2019 s oslňujícím programem plným neslýchaných kousků. Mezitím rodák z Toulouse několikrát projel svět, doprovázel třeba Sol Gavetu, bratry Capisony nebo Emanuela Pahuda a natočil pár skvělých snímků, aby do Prahy opět přivezl vybroušený dramaturgický drahokam. Tentokrát stojí v centru programu Mendelssohnovy písně beze slov. No, kdo to tedy je? Pokud mi řeknete jméno toho klavíristy, kterého FOK nazývá, myslím, že velmi právem, francouzským klenotem, zavoláte mi na 739-987-987. Dvě vstupenky jsou vaše a ještě musím podotknout, že je důležité říci, že musíte soutěžit takovým způsobem, že jste nevyhráli v posledních 14 dnech. Tedy pokud jste soutěžili v posledních 14 dnech a vyhráli jste, prosím, nevolejte, dejte také šanci dalším. No a vstupenky můžeme poslat e-mailem. Kdo tedy zahraje na klavírním recitálu v sobotu 17. října?

0: Po skladbě už můžu rovnou říct, že vstupenky putují za paní Markétou, no a já jsem se ptala na toho klavíristu, který je francouzským klenotem, jmenuje se Bertrand Chamailloux. Pokud byste chtěli, můžete si na tenhle klavírní recital i vstupenky zakoupit, stačí se podívat na FOK, na jejich webové stránky, tam najdete program. Takže ještě jednou gratulujeme výherkyni. No a vy jste slyšeli zatím koncert pro housle a orchestr C-dur, slyšeli jste třetí větu finále Josefa Haydna. Orchestr Champs-Élysées hrál Alessandro Mocha, dirigoval Giuliano Carmignola, hrál na housle. No a teď nás čeká Dido Aeneas, Henry Purcell je byl samozřejmě autorem této hudby.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Dozněla arie ze třetího dějství opery Henryho Purcella. Šlo o ukázku z alba, které vyšlo v září roku 2025, Songs of Passion, zaměřeného na anglickou renesanci a rané baroko, Downland Purcell a tak dále. Henry Purcell, nejvýznamnější anglický barokní skladatel, působil v Královské kapli v Londýně, ve Westminsterském opatství. No a slyšeli jste Dido a Eneas, operu na antický námět. Jedna z prvních opravdových oper v anglickém jazyce. Tenhle námět byl z roku 1688. Krásné. Slyšeli jste závěrečnou tedy árii z celé opery Lamentace nad chromaticky sestupujícím basem. La Desandre nám zpívala a s ní soubor Jupiter. Thomas Dunford ho řídil.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Slyšeli jste úvodní znělku a neznamená to nic jiného, než že si teď představíme tu novinku tohoto týdne. Už je 41. týden na roku 2026. Čas běží jako vítr. Jako ozvěna rozsáhlých oslav 200. výročí narození Bedřicha Smetany, které v roce 2024 připomínal takzvaný rok české hudby, i projekt Smetana 200. Vyšla 18. září u Suprafonu nová nahrávka Smetanovy slavnostní opery Libuše z roku 1872, která měla premiéru v roce 1881 v nově otevřeném Pražském národním divadle. Koncept díla nezapře inspiraci operami Richarda Wagnera. Podobu legendy o kněžně Libuši přejal libretista Josef Vancik. Především z rukopisu Zelenohorského od falzifikátora Václava Hanky. Nová nahrávka, vedená jako trojalbum, byla natočena ve Dvořákově síni Rudolfina pod režijním vedením Jiřího Gemrota v rámci koncertních provedení opery během předloňského ročníku festivalu Pražské jaro. Obsazení je výkvětem současné české hudební scény. Česká filharmonie hrála pod taktovkou dirigenta Jakuba Hruši. Pražský filharmonický sbor připravil sbor mistr Lukáš Vasilek a v hlavních rolích se představili Kateřina Kněžíková jako Libuše, Adam Plachetka jako Přemysl a ve vedlejších rolích pak další přední čeští operní solisté Alžběta Poláčková, Martin Bárta, Jan Šťáva, Richard Samek, Jiří Brikler či Václava Krejčí Housková. Kompletní nahrávku Libuše odvysíláme na rádiu Klasik Praha v rámci večerního koncertu bez smokingu v den státního svátku 28. října. No a ještě předtím, než uslyšíte celý tento večerní koncert, jsme si teď jako hudební ukázku z Libuše vybrali předehru se slavnými úvodními fanfárami. Hraje Česká filharmonie, diriguje Jakub Hruša.

Tohle byla novinka týdne. No a vy jste slyšeli předehru Libuše a celou Libuše můžete slyšet v rámci večerního koncertu bez smokingu v den státního svátku 28. října. No ale to je ještě daleko, teď si pustíme dva tance pro harfu a smyčce, uslyšíme tanec světský druhou větu. Claude Debussy složil tohle dílo, no a zahraje nám na harfu Kateřina Englichová a s ní Vihanovo kvarteto. No, co k tomu dodat? 16 hodin 23 minut, příjemný poslech.

0: Klasik Praha.
1: Hudebníkem širokého zaměření byl Bedřich Diviš Weber. Kromě skladatelské, pedagogické a organizační činnosti byl také významným hudebním teoretikem. Zabýval se též technickým vývojem hudebních nástrojů a uspořádal historicky první sbírku lidových českých písní. Narodil se před 260 lety 9. října 1766. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jste hudbu Ennio Morriconeho. Šlo o živou nahrávku z koncertu z roku 2004, kde Morricone dirigoval své vlastní filmové melodie a vyšlo to právě zpětně na albu Morricone Conducts Morricone. Ale teprve loni, v roce 2025. No a slyšeli jste hudbu z italské sci-fi komedie z konce 60. let, téma z filmu H2S. Hrál nám Mnichovský rozhlasový orchestr a tedy samozřejmě dirigoval sám Ennio Morricone. A já mám pro vás pozvánku na zahajovací koncert ve Dvořákově síni Rudolfina, kterým začne 20. října jubilejní 35. ročník cyklu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Slavnostní zahajovací večer spojí houslovou tradici s operním repertoárem i setkáním zkušených interpretů s mladými talenty, jak je u tohoto festivalu už zavedenou tradicí. Vedle hostitele Hudečka se představí laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie houslista Arnaud Izard. Přední česká violistka Kristýna Nouzovská-Fialová a mezinárodně etablovaní pěvci sopranistka Lucie Kaňková a tenorista Daniel Matoušek. Orchestrální doprovod zajistí Prague Filharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Program nabídne Dvořákův mazurek a Bruchův koncert pro housle a violu e-moll. Druhou část večera vyplní výběr z oper Verdiho, Pucciniho a Gounoda. Zazní árie a duety La Traviaty, Romeo a Julie a Bohémy, včetně slavných árií Sempre Libera a Nessun Dorma. Je to prostě velmi nabitý večer, který tedy proběhne 20. října, no ale svátky hudby potrvají až do 20. dubna příštího roku. Podívejte se na svátky hudby, kupte si vstupenku, jděte za kulturou. A my jdeme za Jeanem Sibeliusem.

Sibeliova symfonie číslo 6 měla premiéru v roce 1923. Helsinská filharmonie byla prvním orchestrem, který ji hrál, a my jsme právě slyšeli Helsinskou filharmonii pod taktovkou Leifa Segerstama, finského dirigenta, předního světového interpreta Sibelia a plodného skladatele, protože on byl autorem téměř 300 symfonií, zemřel v roce 2024. Slyšeli jste tedy čtvrtou větu symfonie číslo 6, která je relativně krátká symfonie introvertního pastorálně meditativního charakteru, jak jste mohli slyšet. No a teď se možná trochu probudíme s maestro C. dur Sergeje Rachmaninova. Evelina Puzajte nám zahraje na klavír.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Divadlo v dlouhé uvádí
4: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné.
3: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
4: Divadlo v dlouhé.
5: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
6: komorní hru Martiny Kinské
5: Štýrský Toajen Heisler.
6: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
5: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
6: Štýrský Toajen Heisler.
7: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
9: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
8: Salonky.
9: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
8: Úklid.
9: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
8: Ha, kuchař.
9: Správně.
8: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
10: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
11: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
10: No nekecej.
12: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Gabriel Fauré a jeho Requiem Håkon Hagegård zpíval Bostonský symfonický orchestr pod taktovkou Seiji Osavy nám hrál. No a slyšeli jste tedy, libareme, šestou větu Requiem Gabriela Faurého. Teď si pustíme Ludwiga von Beethovena, pustíme si jeho sextet pro dva klarinety, dva lesní rohy, dva fagoty S-dur. Uslyšíme čtvrtou větu, což je rondo.

Slyšeli jste sextet Ludvíka van Beethovena. No a my si teď pustíme ukázku z alba, které vyšlo loni v září, Songs of Passion, zaměřeného na anglickou renesanci a rané baroko. Písně vášní nebo písně vášně. Uslyšíme Žabí Galliardu, Frog Gaillard. Johna Downlanda, anglického loutenisty a skladatele, který žil mezi lety 1563 až 1626. Byl to autor madrigalů i loutnových tanečních skladeb. Působil v alžbětinském Londýně, pak v Dánsku na dvoře Kristiána IV. A po návratu do Anglie na dvoře Jakuba I.

Hans Roth a jeho symfonie číslo 1. Edur, slyšeli jste první větu. Nahrávka, kterou jste slyšeli, získala International Classical Music Award v roce 2022 i Opus Classic. No a byla to úvodní část z jediné symfonie Hanse Rotha, jeho vrcholného díla. Roth byl přítelem a spolubydlícím Gustava Mahlera na konzervatoři a významně ho ovlivnil. Byl to také žák Antona Brucknera. Zemřel v 25 letech na tuberkulózu, byl ale nemocný i duševně. Nahrávka vyšla u Deutsche Grammophon v říjnu roku 2022. Hráli nám tedy bamberští symfonikové Jakub Hruš. Dirigoval. Teď si pustíme hudbu z filmu Kráska a zvíře z roku 1991.

0: Klasik Praha.
1: V pořadu Švédský stůl si poslechneme hudbu z alba Praetorius tančí. Na projektu se podílel německý soubor Capella della Torre a sopranistka Margaret Hunter. Taneční hudbu přelomu 16. a 17. století si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Péleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fournillier a režie Christophe Loy. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr.
6: Rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na
9: nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru. A zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Ach, opět dozněl Bach. Tentokrát to byl koncert pro klavír a orchestr číslo 5 F-moll. BWV 1056, slyšeli jste druhou větu. Academy of St. Martin in the Fields, Akademie svatého Martina v polích. Pod taktovkou Murray Faria nám hrále, no a to solo patřilo právě Murray Faria. My si teď pustíme předehru Jacka Offenbacha k operetě Krásná Helena a zahraje Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna.

Slyšeli jste předehru k operetě Krásná Helena Jacques Offenbacha. Hrála nám Česká filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna. Teď si pustíme skladbu z roku 1959, posledního roku života Bohuslava Martinů. Jedná se o variace na píseň Keby já věděla, jejíž charakteristický interval zvětšené kvarty je jednotícím prvkem těchto variací. Nahrávka, kterou uslyšíme, vyšla loni u Suprafonu, je to dvou CD s kompletním dílem Bohuslava Martinů pro violončelo a klavír, a zahrají nám Vilém Vlček a Denis Liněk, oba mladí interpreti, český čelista, běloruský pianista, kteří studovali na hudební akademii v Bazileji, kde bylo také natočené tohle album. Ve Švýcarsku závěru života právě pobíhal i Bohuslav Martinů, no a my tedy uslyšíme tu variaci na slovenskou lidovou píseň.

0: Klasik Praha.
1: Říká se, že tenor je diagnóza, ale co to vlastně znamená? V případě mého dalšího hosta to přináší samá pozitiva. Má krásný hlas, je příjemný a zábavný společník a pro vysokou sopranistku je skutečným požehnáním. Má téměř 2 metry. Nejenom o nadcházející sezóně, ve které ho čeká Offenbachův Orpheus a Don Jose v opeře Carmen, jsem si povídala s Dušanem Růžičkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
4: komorní hru Martiny Kinské
3: Štýrský Toajen Heisler.
4: Setkání 3 výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
3: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
4: Štýrský Toajen Heisler.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
6: Navádění letadel?
7: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
6: Technik ve věži?
7: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
6: Elektrikář?
7: Jo, přesně tak.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jste Wolfganga Amadea Mozarta. Ruth Zjesak zpívala jeho hudbu Exultante, Jubilante, Alleluja. La Stagione, soubor, jí doprovázel Michal Schneider, dirigoval. Teď si pustíme meditaci na staročeský chorál Svatý Václave pro smyčcový orchestr. Zahraje nám symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altrichtera. Autorem této hudby je Josef Suk. No a krátce po 18. hodině nás čekají zprávy.

0: Josef Suk a jeho meditace na staročeský chorál svatý Václav pro smyčce a orchestr dozněly 18 hodin 2 minuty, to znamená, že jsou na řadě zprávy a nejvyšší čas.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel s největší pravděpodobností nebude volit. Vzhledem k pobytu v zahraničí se nezúčastní hlasování ve volbách do zastupitelstva obce Černoušek. Prezidenta chyba v plánování mrzí. Okomentovala situaci prezidentská kancelář. Všech 32 členských států NATO vyslalo včera své vojenské představitele do Kyjeva. S ukrajinským velením zástupci probírali situaci na bojišti, potřeby Ukrajiny a budoucí vojenskou spolupráci. Na frankfurtském knižním veletrhu zazněla otevřená kritika kulturní politiky vlády Andreje Babiše. Ministři kultury, kteří ničí kulturu, přicházejí a odcházejí. Literatura ale zůstává. Na zahajovacím ceremoniálu frankfurtského knižního veletrhu to prohlásila česká spisovatelka Radka Denemarková. Klempířův projev na místě přerušovaly kritické výkřiky, bučení a pískot. A počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo, ráno ojedinělé mlhy. Odpoledne a večer se od západu postupně vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, které budou později večer opět ustávat. Nejvyšší teploty se vyšplhají mezi 21 až 23 stupňů Celsia. Tolik poslední dnešní zprávy s datem 7. října.
1: Jsme Klasik Praha.

Protože 41. týden roku 2026, blíží se nám plesy. No, my jsme teď slyšeli fantastickou symfonii, druhou větu na plese. Hector Berlioz byl autorem této hudby, hrál nám londýnský symfonický orchestr, Stanislav Skrovačevský dirigoval. No, když už se nám blíží ta zima, tak je pravda, že na ty plesy se můžeme těšit. Teď si pustíme slovanské tance, pustíme si první řadu Skočnou Antonína Dvořáka.

Nahrávka slovanských tanců, kterou pražští symfonikové vydali v prosinci roku 2023, byla natočena v obecním domě, kde se nachází také sousoší slovanské tance Ladislava Šalouna. V roce 2024 jsme si připomněli 120 let od Dvořákova úmrtí, no a my jsme tedy rok předtím mohli zaznamenat tuhle nahrávku. Tomáš Brauner řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a slyšeli jsme skočnou pátou větu slovanských tanců. A teď si pustíme pastorální symfonii, zase se trošku uklidíme, 18 hodin 14 minut. Ralph Vaughan Williams složil tuhle hudbu, londýnský symfonický orchestr nám zahraje, Bryden Thompson diriguje. Příjemný poslech.

0: Klasik Praha.
1: Vysočina sobě je nový prestižní koncertní cyklus symfonické hudby, který poprvé v historii přiváží do kraje Vysočina špičková profesionální tělesa. Kdo stál u jeho zrodu a kde se koncerty konají, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
4: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
7: Salonky.
8: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
7: Úklid.
8: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
7: Ha, kuchař.
8: Správně.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla doda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Jsme Klasik Praha.

Muzio Clementi, symfonie B-dur, opus 18, část první. Slyšeli jste první větu Allegro Assai, The Philharmonia nám hrála, Francesco Davalos dirigoval. Krátce po půl sedmé si pustíme The Hillard Ensemble. Ten nám zahraje hudbu Tomase Luise de Vittori. Uslyšíte jeho hudbu, to dílo se jmenuje Te Det Animam Mem.

Thomas Louis de Vittoria, to byla jeho hudba. My se teď ale trošku probereme, protože si pustíme třetí větu, variaci Eginy z Bacchale, Spartaka. My si pustíme tuhle světu z baletu. Aram Khachaturian byl autorem této hudby. Skotský národní orchestr nám zahraje pod taktovkou Nemi Jervyho.

Tohle byl Aram Khachaturian a jeho část svity z baletu Spartacus. No a nás teď čeká ještě Josef Haydn a jeho smyčcový kvartet číslo 25 C-dur. Uslyšíme čtvrtou větu a Kaťor Muzikes nám zahrají.

a Josefa Haydna vystřídá Bedřich Smetana. Pustíme si ukázku z alba Tomáše Víška, Franz Liszt a česká hudba, které vyšlo závěrem roku 2023. Je to Smetanův Macbeth, který je jednou z nejvelkolepějších autorových skladeb pro klavír. Vznikla v roce 1859 a pochází ze závěru Smetanova švédského pobytu. Ilustruje scénu ze čtvrtého jednání slavné skotské hry. Ve srovnání se Smetanovým pozdějším národním stylem je to hudba velmi romanticky dravá a na svou dobu moderní. Spekuluje se, že tato klavírní skladba byla možná pouhým podkladem k plánovanému orchestrálnímu dílu. Uslyšíme skicu ke scéně Macbeth a čarodějnice ze Shakespearea. Tomáš Víšek nám zahraje na klavír a touto skladbou se s vámi pro dnešek rozloučím. My se spolu opět uslyšíme příští středu, mezitím samozřejmě moji kolegové. No a vás čeká potom 611. díl hudby Stříbrného platna a potom Dmitrij Šostakovič v koncertu bez smokingu. Přeji vám příjemný středeční večer, krásný zbytek nejen pracovního, ale celého týdne. Opatrujte se a příští středu naslyšenou.

0: pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Viděl jsi to?
10: A co, jako?
9: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
10: No má bejt.
9: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
10: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
9: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
10: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
11: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Jsme Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Příjemný poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Začíná hodina filmové hudby. Dnes na téma cestování v čase. A začneme snímkem z roku 1985, Návrat do budoucnosti. Když režisér Robert Zemeckis oslovil Alana Silvestriho, aby složil hudbu k této sci-fi komedii, producent Steven Spielberg pochyboval, zda je Silvestri schopný napsat dostatečně velkolepý orchestrální doprovod. Zemeckis proto Silvestri mu poradil, aby oslovil co největší orchestr. Skladatel sestavil těleso o rekordní stovce hudebníků, což bylo v té době na komedii neobvyklé.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Teď je na řadě romantické drama Kdysi dávno, které mělo premiéru v roce 1980. Vypráví o muži, který se pomocí autosugestce přenese do roku 1912 za ženou ze staré fotografie. Skladatel John Barry napsal pro tento snímek jeden z nejdojemnějších orchestrálních soundtracků své kariéry. Barry byl v době psaní silně zasažen nedávnou smrtí svých rodičů. Hlavní motiv svěřil solovému klavíru, podbarvenému širokými smyčcovými plochami. Barry navíc do soundtracku geniálně začlenil orchestrální aranžmá Rapsodie na Paganiniho téma od Sergeje Rachmaninova. Konkrétně slavnou 18. variaci.

To byl soundtrack Johna Berryho pro film Kdysi dávno. Dnes v pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o filmech, které se zabývají cestováním v čase. Jedním z mých po hudební stránce oblíbených projektů je film Stroj času z roku 2002. Tahle adaptace slavného románu H.G. Wellse přinesla monumentální symfonickou hudbu od německého skladatele Klause Bartlta. Bartlt vytvořil soundtrack, který posluchače provází od viktoriánského Londýna až po 800 tisíc let vzdálenou budoucnost. Místo elektronických efektů vsadil na bohatý symfonický orchestr doplněný o pětihlasé sborové partitury a etnické perkuse. Při nahrávání v londýnských studiích pracoval s velkým sborem zpívajícím ve fiktivním jazyce Elojů. Výsledkem je strhující symfonické dílo.

Skvělou ukázkou filmu, který pracuje s cestováním časem, je Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Pro mistra filmové hudby Johna Williamse šlo o třetí a poslední potrovský soundtrack a právě téma cestování v čase pomocí obraceče času mu dalo prostor pro velkou orchestrální nápaditost. Williams se rozhodl vyjádřit běžící mechaniku času čistě akustickými symfonickými prostředky. Zvuk tikajících hodin vytvořil kombinací dřevěných bloků a kasanět v kombinaci s pizzikátem smyčců.

A na závěr jsem si nechal populární sci-fi režiséra Christophera Nolana Interstellar. Hans Zimmer využil pro tento velkofilm monumentální varhany z London Temple Church. Interstellar přistupuje k cestování časem přes časovou dilataci a gravitaci. Srdce soundtracku k Interstellaru tvoří ryze akustické nástroje. Nahrávání varhan probíhalo přímo v historickém chrámu za účasti varhaníka Rogera Sayera. Právě ten bude solistou projektu Interstellar Live, který míří o víkendu 6. a 7. února do Prahy. Ukázkou hudby z filmu Interstellar se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Je
3: přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
5: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
6: Informační služby?
7: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
6: Kavárna?
7: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
6: Salonek?
7: Správně, uhodlo si.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
9: Koncert bez smokingu vám přináší
8: Klasik Praha.
10: Za malou chvíli se na Klasik Praha rozezní dnešní večerní koncert bez smokingu, v němž zazní hudba Dmitrije Šostakoviče. Ruský skladatel a pianista Dmitrij Šostakovič pocházel z polského prostředí, ale Dmitrij se už narodil v Petrohradě, kde jeho otec studoval a poté pracoval. Rodinné prostředí hudbě bylo velmi příznivé, Dmitrijův otec hudbu miloval a matka byla sama velmi kvalitní pianistkou. Šostakovičův hudební talent byl rozpoznán velmi brzy, i když se malý Dmitrij neprojevoval jako typické zázračné dítě. Na klavír se začal učit hrát až v 9 letech. Ke studiu klavíru a kompozice na konzervatoři jej pak doporučil jiný skladatel Alexandr Glazunov. No a když Šostakovič v roce 1923 absolvoval, živil se nejprve jako doprovazeč němých filmů v biografu. Nicméně jeho absolventskou symfonii v květnu roku 1926 uvedla Leningradská filharmonie a úspěch premiéry byl natolik přesvědčivý, že dílo o rok později zařadil do svého programu koncertu v Berlíně dirigent Bruno Walter a o další rok později zazněla tato skladba ve Filadelfii pod taktovkou Leopolda Stokowského. Šostakovič pak zasáhl prakticky do všech skladebních oborů, včetně operety, a drtivá většina jeho děl představuje mimořádně cenné tvůrčí hodnoty. Dnes večer zazní jeho koncert pro housle a orchestr číslo 1 a mol. První verze je z roku 1948 a o 7 let později Šostakovič koncert znovu přepracoval. Pak si poslechneme ještě jeho druhý klavírní koncert s opusovým číslem 129 cismol. Ten pochází z roku 1967. Hrát bude houslista Frank-Peter Zimmermann a Lapská filharmonie. Tu řídí dirigent Alan Gilbert. No a já vám přeji pěkný večer.
8: Koncert bez smokingu
9: na Klasik Praha.

0: Posloucháte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Dnes si v hudbě podle kalendáře připomeneme českého virtuóza na lesní roh, ale také houslistu a hudebního skladatele Jana Václava Sticha, který se narodil 28. září 1746, tedy před rovnými 280 lety. Jan Václav Stich, známý také pod italským pseudonymem Giovanni Punto, se narodil v Žehušicích a byl synem kočího a poddaného na žehušickém panství hraběte Jana Josefa Antonína Sthůnu a Hohensteina. Právě on umožnil nadanému chlapci studia hry na lesní roh, nejprve v Praze u Josefa Matějky a poté v Dobříši u Jana Šindeláře, hraběte Mansfelda. V roce 1763 pak chlapec pokračoval ve studiích u dobřížského rodáka Houtka i jeho kolegy Hampla, u něhož si osvojil jím tehdy vyvinutou techniku krytí, kterou později sám rozvinul a zdokonalil. V roce 1764 byl však nucen vrátit se do dvorní kapely hraběte Tůna, kde měl kromě hry na lesní roh také povinnost sloužit jako livrejovaný sluha. S tím se ovšem Stich, v té době už zvyklý v zahraničí za své umění sklízet ovace, nehodlal smířit. V roce 1768 pak tedy využil po večerním koncertu velké sešlosti hostů a spolu se třemi dalšími dechaři v noci tajně uprchl ze služby hraběte Tůna. Když se to hrabě dozvěděl, najal špehy s úklem Sticha a ostatní hudebníky najít a přivést zpět, nebo jim alespoň vyrazit přední zuby, aby už nikdy nemohli hrát. Špehové Sticha vypátrali v Aušpurku, kde se ukrýval. Jakmile zjistil, že byl odhalen, uprchl znovu a pod italským pseudonymem Giovanni Punto, což byl překlad jeho jména, protože Stich, tedy německy Stech, znamená italsky Punto. A toto nové jméno jej ochránilo před dalším stíháním a zároveň odpovídalo také dobové oblibě po italšťování uměleckých jmen. První ukázkou našeho pořadu bude teď první věta Allegro Maestoso z koncertu číslo 10 F-dur pro lesní roh a orchestr Jana Václava Stich Punta. Hrát bude Vladimíra Klánská a Pražský komorní orchestr pod taktovkou Františka Vajnara.

Pod novým jménem působil tedy Stich nejprve u Josefa Friedricha z Hohenzollern-Hechingenu a v roce 1769 odešel do služeb mohučského arcibiskupa Emericha Josefa z Breidenbachu. Tady zůstal do roku 1774 a následně do roku 1780 přebýval pak u württemberského biskupa Adama Friedricha ze Sainsheimu. Roku 1781 odešel do Paříže, kde byl ve službách hraběte z Artoa, pozdějšího krále Karla X. V té době už začínal být slavný nejen jako hornista, ale také jako houslový virtuos a v letech 1795 až 1797 vedl dokonce pařížský orchestr Le Théâtre des Variétés Amusantes. Kromě pevných angažmá uskutečnil i četná turné po evropských zemích. Setkal se s Wolfgangem Amadeem Mozartem a v roce 1800 vystupoval ve Vídni a v Budapešti s mladým Ludwigem van Beethovenem, který pro něj zkomponoval sonátu opus 17 pro lesní roh a klavír, se kterou s ním i koncertně vystupoval. Následně byl Stich pozván do Anglie, aby zde techniku krytí, kterou zdokonalil, naučil hráče orchestru tehdejšího krále Jiřího III. Jako druhá ukázka našeho pořadu teď zazní první věta Allegro moderato ze Stichova koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 5. Hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou Petra Vronského a na lesní roh Radek Baborák.

V roce 1801 se Punto po 33 letech vrátil do vlasti a 18. května toho roku odehrál velkolepý koncert ve Stavovském divadle. Kritici i recenzenti vyzdvihovali jeho bezkonkurenční interpretační mistrovství, také inovativní techniku hry, efektní kadence, dvouhlasé a dokonce i tříhlasé akordy. V roce 1802, po koncertním turné v Paříži, které uskutečnil s Janem Ladislavem Dusíkem, onemocněl Punto zánětem pohrudnice a zemřel o pouhých 5 měsíců později, 16. února 1803. Byl mu dopřán velkolepý pohřeb v kostele svatého Mikuláše, kterého se zúčastnili tisíce lidí. U jeho hrobu zaznělo Mozartovo rekviem. V odkazu Jana Václava Stichpunta najdeme 16 koncertů pro lesní roh a orchestr, koncert pro klarinet, 3 kvintety pro flétnu, lesní roh, housle, violu a kontrabas, 24 kvartetů pro lesní roh, housle, violu a kontrabas, také 3 kvartety pro flétnu, housle, violu a kontrabas, dále i 20 hornových trií, několik trií pro flétnu a smyčce a více než 100 duetů pro 2 lesní rohy. Také přepracoval Hamplovu školu pro lesní roh a sám napsal sbírku denních cvičení. Do třetice teď zazní ukázka z jeho koncertu číslo 6 Es-dur pro lesní roh a orchestr. Druhou a třetí větu zahraje Vladimíra Klánská za doprovodu Pražského komorního orchestru. Ten bude řídit František Vajnar.

Odkaz Jana Stycha Punta žije i po 280 letech, které od jeho narození letos uplynuly. Na jeho památku uděluje každoročně Mezinárodní společnost pro lesní roh cenu Punto Award, jednu z renomovaných mezinárodních cen pro hráče na lesní roh. V jeho rodných Žehušicích se také každoročně pořádá Festival hry na lesní roh. Od roku 1997 nese jeho jméno také místní základní škola. Český skladatel Jaroslav Smolka pak napsal na námět ze života Jana Václava Stycha komorní operu s názvem Hra o zuby, která měla premiéru v roce 1984. My dnešní vzpomínku na tohoto hornistu a skladatele uzavřeme jeho koncertem číslo 7 Esdur pro lesní roh a orchestr. Hrát bude opět Vladimíra Klánská a Pražský komorní orchestr pod taktovkou Františka Vajnara.